0: Rádio.
1: Dance Rádio.
2: OK. Let me tell you the story of that guy.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.
1: Push me and then just touch me till I can get my

0: Motocrossová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motocrossu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Dance Radio.

0: Slyšíš to, co to je?
1: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
0: Tak to je pecka.
1: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
0: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
1: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Tohle si nenechte ujít. Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Dance Radio. Dance Radio.

zakázky v Praze a okolí budou 30 let provozovat České dráhy. Cena zakázky je 165 miliard korun. Uzavření smlouvy schválili poradě Prahy i zastupitelé ve středních Čechách. Umělá inteligence by se mohla stát natolik mocnou, že ohrozí lidstvo, varoval vysoký komisař OSN pro lidská práva a vyzval ke snížení rizik. Severní Korea a Rusko otevřeli první silniční most spojující oba státy. Stavbu, která vede přes řeku Tuman, tvořící společnou hranici, označili obě země za významný milník strategického partnerství. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno. V Čechách později odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia.

0: Jak jinak začít nový den takhle optimismem, pískáním a pohodičkou. Tady vás zdraví Milan Kroužel ze studia na Hageborum. Posloucháte Dance Radio na vlnách 8.29 FM a začal ranní fresh. Takže přátelé, protáhneme se, přeju vám dobré jitro. A dneska na záskok na místo Andyho Rouda mezi 9. a 11. hodinou dopolední. A pro úplnost, Mariana má dneska svátek, takže všem blahopřejeme. A ještě se také připojí Emilia Lenz a Angelie Run, nebo Harold Van Lennep, Liberation, Loved House Remix, či Drum Sound a Bassline Smith, Pure Fire, trošku zlomených beatů. Na to tady máme pořád Rave On Air každé pondělí od 18 hodin. Jinak mi si dneska užijete do sytosti, kromě tedy ranního freshe mezi 9. a 11. ještě budu za Mikeyho zaskakovat mezi 14. a 18. hodinou. Ještě jednou vám přeju nádherné ráno.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Mnini a ještě v Jani. I want your soul. Chci tvojí duši. Pekelná jízda. Takže já doufám, že naši duši už máte na druhé straně na vlnách 8229 FM, anebo duši můžete spasit i aplikaci Dance Radio, to vytáhnete telefon a máte kdekoliv, když je někde signál nebo máte data, tak si nás můžete hezky naladit. Přátelé, malinko teďka bych mohl zase naladit vlnu k filmu. Vždycky rád schutím samozřejmě sport a filmy, moje hobby. Vzlížet ke hvězdám, tenhle ten film se mi poměrně líbil. Je to další tedy snímek od Ridleyho Scotta. Takový trošku katastrofický scénář, ale ku podivu mě to překvapilo. Mě to trošku připomíná některé snímky z minulosti, ale mělo to svoji originalitu. Hlavně výborné obsazení. Guy Pearce je australský herec, fantastický Josh Brolin nebo Jakub Blunt či Margaret Owley. No, obsazení dobrý a pak, když se chcete trošku oddychnout a malinko zamyslet filozoficky, tak tohle ten film vám vřele doporučuji. Ale teď vám doporučím další věci, které jsou hned v závěsu. Sigala a potom Lay Annie a Jonita Kanhal Hello nebo Parvo Stellar, Card Groove či Porter Robinson Get Your Wish.
1: Počasí. Dnes bude jasno až polojasno. V Čechách později odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia.

0: Born to Make It La Fuente. Máme 7 hodin a 7 a 40 minut posloucháte ranní Fresh. Dneska na záskok s Milanem Kroužilem do té 9. dopolední. A teď nás čeká, přátelé, Mausty. To je samozřejmě velká hitovka, kultovka z roku 1998. Německý DJ tureckého původu ještě měl jeden snímek Sex Bomb, který oprášil s Tomem Johnsonem. Jinak tahle ta věc vás osvěží, Horny 98, pak jsou tady hned v zápětí Camel Fat, Hanging Out with a Candy, Little Charlie, pardon, a Madison Avenue, to je takový snímek, který vždycky navodí takovou lehčí atmosféru léta. A teďka na to klima, přátelé, tak jsou to poslední záchvěvy, užívejme si tohle krásného slunečního dne plnými doušky, máme vymeteno a čeká nás letní den, možná jeden z posledních v tomhletom roce. Tak si to užívejte třeba s náma, s Dance Rádiem.
1: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Rádio CZ. Dance Rádio CZ. Dance Rádio. Dance Rádio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Rádio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

0: Don't Call Me Baby, Madison Avenue. Máme 8 hodin, 1 minutu k tomu. Za chviličku jsou tady zprávy. Hned po nich U-Boom Ocean House. Valentino, Xana, ještě Alison, Wonderland, Anything. Pak nestárnoucí hitovka Hit the Road Jack a Ray Charles, Jericho's Mix. Či Lost Frequencies a ještě Tom Gregory a Drive. Užívejte si to s Dance Radiem.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika.

Česká republika chce usilovat o předsednictví Rady OECD na ministerské úrovni, a to v příštím roce. Evropská unie poskytne Grónsku nový investiční balíček ve výši 200 milionů eur, oznámila vnuku šéfka Evropské komise. Ve Francii byl v neděli překonán zářijový teplotní rekord, oznámili meteorologové. V departementu Tarn na jihu země naměřili 40,3 stupně Celsia. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno. V Čechách později odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia.

0: Velká pohodička, Lost Frequencies a ještě Tom Gregory a Dive. Máme 8 hodin 14 minut ranní fresh v plném proudu, dneska na záschok za Andyho. Milan kroužil mezi 9 a 11, ale mě se dneska jen tak nezbavíte, protože ještě za Majkýho zaskakují mezi 14 a 18 hodinou. Pro úplnost má svátek Mariana a všem blahopřejeme 6. září, to jistí. M-People nás teďka čekají Movinu na pě, jenom řeknu takový krátký příběh. To bylo v roce 1996, když jsem byl na Euru, které tenkrát bylo tak úspěšné pro naší fotbalovou reprezentaci na Euru ve fotbale samozřejmě. A představte si, tenkrát já bydlel v oblasti Crystal Palace. Londýn je obrovský, to je pomalu jak celý stát. A teďka byla obrovská zácpa, což není nic neobvyklého, ale já, pak jsme se tomu trošku divili a bylo mi řečeno, hele, oni tady vystupují M-People. Je neuvěřitelné, to je jako kdyby, já nevím, nějaká slavná česká kapela třeba vystupovala na Žižkově a teďka prostě je to nepopsatelné, protože skoro tedy celý Londýn nebo fanoušci M-People se přesouvali na tuhletu jakoby čtvrť a ten koncert jsem nakonec viděl, byla to nádhera, velice na to vzpomínám. Prakticky jsem se tam dostal zadarmo, protože to bylo na takové louce. M-People je kapela, která naprosto spontánně svými hity, takovými hodně hravými melodiemi vás zkrátka dostane. Doufám, že dostane i vás tahle ta pěkná vzpomínka. Hned v zápětí tady budou Clean Bandit, potom Big Pig, Don't Wanna Hurt You, anebo Impressed Last Time. Hezký poslech, vychutnávejte si nás na vlnách 8929 FM Dance Radio.
1: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
10: Dance Radio. Dance Radio.

0: parádní jízda českého producenta Pauli Gabrieli About You. Novinka Dance Radia se skvělým zvukem, takže vidíte, i naši hoši, producenti a producentky dokážou dělat takovouhle skvělou světovou music. 8 hodin 31 minut, ranní fresh, ještě půl hodinky. Teď nás čeká Mr. Belt, Vezou a ještě Ivan, One More Day, Timmy Trumpet, Fran Walker, John Martin, All My Life, či Disco Fries, anebo Common Sisters, Earthquake, Zemětřesení, Eisen Remix, Chicago, Max McNown, Take Me Back. Přátelé, jak jsem sliboval na začátku vysílání, tak teďka trošku zabrousíme do sportu. Kylian Mbappé si brousí zuby na zlatý míč. Není to můj nejoblíbenější fotbalista, ale mám k němu obrovský respekt. Samozřejmě já jsem fanoušek Lionela Messiho. Nicméně je potřeba také uznat, že Kylian Mbappé je v skutku impozantní fotbalista, nejlepší střelec mistrovství světa i toho předchozího v Kataru i teďka. Sice má co dohánět ještě, protože nejlepší střelec historie mistrovství světa je Mr. Fontaine z roku 1958, ale Kylian Mbappé je prostě neskutečný hráč a jinak si myslím, že jako fotbalista v současnosti možná tahle ta příčka mu neunikne. No uvidíme, je tam ještě spousta jiných adeptů, nechme se překvapit, ale v každém případě teďka v Lize mistrů jsem zvědav, jestli potvrdí svoji skvělou formu. Doufám, že my máme také formu. Vychutnávejte si nás na vlnách 8229 FM anebo aplikaci Dance Radia. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách později odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia.

Subsonica, Alea May a Side to Side. 8 hodin 52 minut, jdeme úplně do finále ranního freshe. Zítra bude zaskakovat Mikey, ale já za Mikeyho budu zaskakovat dneska mezi 14. a 18. hodinou, ale teď nás čeká do té 9. James Hype, Don't Wake Me Up, potom Moby, Buddy Rock. Rodiče ho pojmenovali po bílé vedlibě Moby Dickovi, takže tenhle ten člověk možná tohleto, řekněme, klima má v sobě a dokáže tyhle ty snímky tak nějak hezky sázet, takže si vychutnáme tohle všestranného neskutečného umělce. Vy si můžete také vychutnat Katie, teď bude dopolední drive mezi 9. a 12. Já si trošku dáchnu a těším se na vás opět ve 2 hodiny odpoledne, ale ještě by se mohl vejít, uvidíme, jestli Baker Matt a Coldfish. V každém případě díky za přízeň, skutí se mi vysílalo, doufám, že jste se hezky probrali, užívejte si nádherného slunečního dne, maximální pohodu a za těch přibližně 5 hodin opět se na vás budu těšit, takže 8929 FM a nebo apka Dance Radio je vám k dispozici celý den.

Vlaky v Praze a okolí budou 30 let provozovat České dráhy. Cena zakázky je 165 miliard korun. Uzavření smlouvy schválili poradě Prahy i zastupitelé ve středních Čechách. Umělá inteligence by se mohla stát natolik mocnou, že ohrozí lidstvo, varoval vysoký komisař OSN pro lidská práva a vyzval ke snížení rizik. Severní Korea a Rusko otevřeli první silniční most spojující oba státy. Stavbu, která vede přes řeku Tuman, tvořící společnou hranici, označili obě země za významný milník strategického partnerství. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách později odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia.

0: dopolední drive je dneska v úterý 8. září a to s datem, jak už jsem zmiňovala, 8. září 2026. Máme čtvrt na 10 až do 12. hodiny vás čeká spoustu skvělý muziky. Opět představíme několik novinek a taky hlavně spoustu zajímavých témat, nejenom okolo hudby, technologií, sociálních sítích a tak dále, takže dnes to omrkneme opravdu ve velkým a bude toho hodně, takže doufám a věřím, že budete s náma. Mimochodem svátek dneska slaví Mariana, takže pokud nějakou ve svém okolí máte, tak na ně určitě dneska nezapomeňte a popřejte všechno nejlepší stejně jako my. Za chviličku už Evaira a taky Jason Status a Martin Garrix a spoustu dalšího, takže krásný dobrý ráno, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: Slyšíš to, co to je?
1: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
0: Tak to je pecka.
1: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
0: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
1: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Dance Radio.

0: 102.9 FM, přátelé, to jsou frekvence, na kterých ladíte i dnešní dopolední drive, ale taky Dance Radio. Doufám, že jste s náma, ať už ladíte kdekoliv, je to v práci, ve fitku, v autě nebo někde na dovče, tak věřím, že náš signál letí přesně tam, kam má. A přátelé, o tom, že dnešní doba nabízí opravdu neuvěřitelný a vlastně nekonečný možnosti, i co se týká práce, studia a tak dále, tak o tom není pochyb. Samozřejmě ta realizace ne vždycky je úplně jednoduchá, ale teď mě zaujal možná pro někoho velmi zásadní dream job, který si myslím, že jak vám řeknu a prozradím, že budete fakt doslova koukat. A tenhle ten dream job se týká také amerického rapera Snooba Dogga, který si myslím, že asi nemusím nějak zvlášť představovat. Myslím si, že o Snoopovi se teď připravuje nějaký dokument. No a prosím vás, ten na trh přináší nový brand a novou značku svý zmrzliny. No a je to prej nějaká jako úplně top zmrzka a momentálně do svého týmu schání lidi, kteří vlastně jako budou zaměstnanci a mají jako doslova dream job, protože hledá se nová posila do jeho týmu a vlastně náplň práce je ochutnávač těchto zmrzlin a vlastně potom nějaký sledování nových trendů, to znamená nejenom, že budete ochutnávat nový příchutě, ale budete sledovat i světový food trendy a přicházet s nápady na nový produkty, ohledně socek, ale hlavně i na nový příchutě. Přátelé, tohle to myslím, že dream job a teď poslouchejte, měsíční výplata je 200 000 korun na naše v přepočtu. Jo. Takže 200 000 korun za to, že třeba skoro celý den jíte zmrzlinu. No tak to je úplně dream.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Za náma Fedele Grant, dali jsme si skladbu s názvem Monster na našich frekvencích. Doufám, že máte krásný úterní ráno. My pokračujeme dál a pojďme se, přátelé, podívat už do světa hudby, elektronické scény, ale také zároveň technologií a umělé inteligence, se kterou momentálně spoustu lidí tak trošku i bojuje. Hodně se regulují různé platformy, kdy se označuje přímo tvorba, produkce, která je vytvořena kompletně AI nebo z prvky od AI. Nicméně i třeba velmi zajímavý projekt se spouští, a to spouští technologická společnost Moisys, která vlastně oslovila dvě legendy elektronické hudby, a to Armina van Burena a Laidback Luke. Právě ti spojují síly s touhle společností, která vlastně tak trošku vývoj AI staví na etických základech. Co to znamená v praxi, že oba tyhle ti producenti se stávají vůbec prvními členy nového programu Artist Partnership? A vlastně společnost se profiluje jako odpovědná alternativa k žánrovým AI generátorům, jako je třeba Suno a další nástroje, a vlastně zdůrazňuje, že ty modely, který vlastně se učí a pracují s těmito technologiemi a s AI, tak vlastně, že trénují výhradně na licencovaným a autorizovaným obsahu. A právě společnost oslovila i tyhle ty dvě hvězdy, Armina a Steva, aby se samozřejmě pod tím podepsali a nějakým způsobem to všechno jako probíhalo tak, jak má, pod touhle hlavičkou. Tak já myslím, že to je určitě fajn. Mimochodem, oba dva producenti budou celému vývojářskému týmu poskytovat zpětnou vazbu k DJským a produkčním nástrojům a vlastně to společně budou budovat. Myslím si, že to je určitě jedna z alternativ a z cest, jakým způsobem jít dopředu a jak to hezky regulovat v praxi, aby to vlastně šlo ruku v ruce. Takže za mě hodně pěkný.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days.

0: Nebude chybět ani Jamiroquai a Cosmic Girl. Už mezi 10. a 11. omrkneme novinky okolo hudební scény, mrkneme se na jedno legendární jméno a na novinky ve spojitosti právě s tímhle jménem. Mrkneme také na Burning Mana ještě jednou a zmapujeme i taky svět technologií. Teď už připraven Mikey, aktuální zprávy a počasí. Hezký ráno, jsme Dance Radio. Dance Radio News.
1: Česká republika chce usilovat o předsednictví Rady OECD na ministerské úrovni, a to v příštím roce. Evropská unie poskytne Grónsku nový investiční balíček ve výši 200 milionů eur, oznámila vnuku šéfka Evropské komise. Ve Francii byl v neděli překonán zářijový teplotní rekord, oznámili meteorologové. V departementu Tarn na jihu země naměřili 40,3 stupně Celsia. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách později odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia.

0: legendární, už dneska řekla bych legendární umělec Jamiroquai, kterýho já naprosto zbožňuju. A celá ta jeho kapela uskupení vždycky naživo, to je velký zážitek. A dali jsme si starý kousek docela. Cosmic Girl, který úplně rozezněl Ether Dance Rády a doufám, že i vás, ať už jste kdekoliv. Mrknem opět do světa hudby, pokud jste si zamilovali partičku Pet Shop Boys, což je další legenda, který si myslím, že asi nemusím hudebně znalým nějak představovat tuhletu partu, tak právě fanoušci už brzy budou potěšeni, protože 9. října vyjde velmi očekávaná deska, novinka A Man From The Future. Ale, jako má to jedno ale, protože pokud fanoušci trošku čekají klasickou řadovku, která by měla třeba navázat na 2 roky starou desku Nonetheless, tak trošku to nebude, bude to trošku jinak, protože kapela se rozhodla tak nějak přetvořit a přepracovat 10 let starý dílo, který vydali, předělat, doplnit a znovu nahrát, a právě tato novinka, tedy původně, která vznikla v roce 2014, tak je oprášená a vyjde už 9. října v letošním roce. A právě pánové už brzy to vydají, zároveň tedy musím říct, že se máme na co těšit, protože tam budou i nějaký bonusový materiály, nevydaný materiály a tak dále, takže pokud máte rádi Pet Shop Boys a máte třeba doma jako velkou sbírku, tak si myslím, že právě tenhle ten počin zase trošku v novém kabátě, byť už ho asi máte, tak si myslím, že by měl určitě být ve vaší hudební knihovně. Takže 9. října zapište si to, ať na to nezapomenete.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.

Přátelé, Safri Duo a taky vokál Clark Anderson a její společná věc All the People in the World na frekvencích Dance Rádia. Doufám, že máte krásný úterní dopoledne.

epický zážitky, samozřejmě nádherný instalace a spoustu věcí, tak bohužel ne všechno je úplně zalitý sluncem a Burning Man se i po letošním ročníku potýká s řadou smutných událostí, protože byly nahlášeni dva mrtví lidé. V průběhu tohoto festivalu momentálně probíhá vyšetřování, příčiny úmrtí zatím nebyly potvrzeny, nicméně organizátoři vyjádřili na svých sociálních sítích velmi jakoby smutný vyjádření, že jim to velmi líto a že přejí upřímnou soustrast rodině a taky kamarádům a přátelům. No a celkově teda musím říct, že Burning Man kromě týdle teda těchto smutných událostí se potýká už od loňského roku s řadou problémů, nejenom skrze úmrtí lidí, ale vlastně jako v loňském roce tam proběhla docela bouře, byly tam záplavy a samozřejmě i v letošním, i v loňském roce tam nějaký úmrtí byly, takže není to úplně příjemná věc, to je mi jasný. Otázkou je, zda tohle to jde úplně vždycky ovlivnit, protože je tam na místě v jednu chvíli přes 70 tisíc lidí, takže bohužel i tyhle ty věci se stávají, tak doufejme, že to nějak nenaruší i třeba příští ročník a že tedy to všechno nějak to vyšetřování proběhne, jak má. Přátelé, i to se děje, nicméně z Burning Mana postupně na YouTube kanálu budou přibývat různý videa, různý záznamy umělců, tak určitě to sledujte.

vašich uší jsme si dali další skladbu BK a taky Tales a Hit My Line na frekvencích Dance Rádia. Za chvíličku už Disclosure a nebo Mike Frost. A ještě předtím se opět mrknem na zajímavosti a novinky a tentokrát vypíchneme zase nějaký tip na výborný videoset a budu mít pro vás něco special z od houseu, tech houseu, groovu a funku. To všechno si myslím, že splňuje producent a DJ Hot Since 82, který si myslím, že už na scéně tak dlouho, že také nemusíme nějak zvlášť představovat. A právě ten si střihnul před několika dny výborný stream a liveko v rámci Mixmag Lab London, což je pro mě úplně epický místo a meka DJingu a livek. A právě Hot Since 82 zároveň s Mixmagem už tenhle ten setík zveřejnili před několika dny. Za chviličku ho budu sdílet na našich sociálních sítích, abyste k němu dostali přístup hned prakticky jedním klikem a pokud budete mít dneska chuť a čas se to dát nejenom po té hudební, ale vizuální stránce, tak určitě doporučuji. Věřím, že vás tenhle ten set bude rozhodně bavit. Stejně jako třeba teď už Disclosure v našem éteru a Watch Your Step.

0: Opět ani legendární spojení Boys Noise a Scream a jejich Trip. Už po 11. omrkneme spoustu muziky, představíme novinku v našem éteru, mrkneme, kam dnes můžete vyrazit a určitě se mrkneme na další zajímavosti, co vás budou zajímat. Teď už ale zprávy, nejčerstvější zprávy s Majkem, pojďme na ně. Dance Radio News.
1: Vlaky v Praze a okolí budou 30 let provozovat České dráhy. Cena zakázky je 165 miliard korun. Uzavření smlouvy schválili poradě Prahy i zastupitelé ve středních Čechách. Umělá inteligence by se mohla stát natolik mocnou, že ohrozí lidstvo, varoval vysoký komisař OSN pro lidská práva a vyzval ke snížení rizik. Severní Korea a Rusko otevřeli první silniční most spojující oba státy. Stavbu, která vede přes řeku Tuman, tvořící společnou hranici, označili obě země za významný milník strategického partnerství. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách později odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Dance Radio. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: dneska zaznělo na frekvencích Dance Rádia, tak to byl Kleptoun a Milo a Drop the Pressure na frekvencích Dance Rádia těsně před 11:30. A pojďme se podívat na takovou velmi zajímavou statistiku, která se týká Gen Z, neboli mladých lidí, který samozřejmě obecně na několika rovinách mění trendy a trošku i statistiky. A teď mám před sebou statistiky, co se týká alkoholu a alkoholového průmyslu, který samozřejmě díky právě i Gen Z docela prochází revolucí, řekla bych. A to, že generace Z a mladí lidé utrácí za alkohol méně, tak to se ví, není to žádným překvapením. Ale teď momentálně jsou venku i nějaká čísla a statistiky. Myslím si, že tohle to se promítá nejenom v barech, v klubech, i tady v Česku, ale obecně jakoby ve světě. No a ty čísla jsou momentálně konkrétní a možná budete překvapeni, jak moc ale to obrací trhem, protože generace Z utrácí až skoro o 90% méně. A právě alkoholový průmysl přišel v přepočtu o propastných 17,3 bilionu korun za 4 roky. A nejenom, že tady mladá generace mění pravidla hry i v nočním životě, v klubech, ale samozřejmě tedy podle nejnovějších dat a statistik utrácejí za alkohol méně než jejich rodiče anebo i starší sourozenci. Takže je to opravdu trend posledních let. Řekla bych, že to je hodně trend jako od covidu. No, tak co to znamená pro kluby, festiáky, nápojové značky? To je prostě jasná věc. Na druhou stranu chtěla jsem říct, je to dobře, protože zdraví na prvním místě a pak aspoň nebudou mít lidi problémy. Na druhou stranu zase s tím jde ruku v ruce spoustu dalších věcí, i třeba životnost nějakých barů, klubů a tak dále. Tak, je to otázka, je to na další debatu, třeba i tohle bude téma na Prague Music Weeku, což je hudební konference, která proběhne letos v listopadu v Praze, takže můžete se třeba na tohle zeptat.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
1: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Přátelé, za náma Cream Dangerous a před náma taky kulturní a party tipy, abyste věděli, kam dnes můžete případně při úterku vyrazit. A začneme denními akcemi. Pokud máte rádi muzea, tak Den muzea Kampa už dneska od 10.

máte rádi přednášky, tak zajímavosti pražských ostrovů dnes můžete v rámci Prahy Procházkové zjistit a najít od 17 hodin. Zároveň v kempu v Centru architektury můžete v rámci Camp Tour vyrazit na přednášku od 18 hodin a taky procházku po Nusovském pivovaru, kde se můžete dozvědět spoustu informací, takže taky doporučuji. No a pojďme se podívat třeba i do Náprstkova muzea, kde probíhá už dneska přednáška na téma Česká cesta do vesmíru, ještě jednou 17. hodina. Mrknem ale i na nějaký koncerty v Rýgrových sadech. Dneska venku od 7:45 vystoupí kapela Jasná páka, má být nádherný počasí, takže dnes určitě to neodkládejte a vyražte. Pokud byste rádi do klubu, tak Punktum dnes o 20 hodin nabízí Katokie, skvělá hudba, doporučuji. Malostranská beseda od 20 hodin dnes 9. Folk, který má duši i vtip, ještě jednou 20. hodina. No a pokud budete mít chuť na něco elektroničtějšího a tvrdšího, tak dnes Techno Night, Mini S, Amar Durga, Street Kid, Amaretina a Čmarky. Celá sestava už dneska v Krosu se na vás těší od 8. večerní. A poslední tip poputuje do Holešovic, do Kolektoru, kam můžete vyrazit na Sapzi Polo dnes od 8:30 večer. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, takže teď už

Tak to byl Mark Knight a Pietro a Rome Fortune a také Shut It Down. Na frekvencích Dance Radio máme přesně 12. hodinu a já se pomalinko rozloučím, protože za chviličku zprávy, další muzika od 14 hodin dneska vás čeká Milan Kroužil, tak si to moc užijte, stejně jako ráno, tak odpoledne v jeho celý parádě až do 18. hodiny a máme dneska úterý, to znamená, že nás čekají i pravidelný pořady, co je na programu a co si můžete nalodit v podvečeri, třeba v pořad Showtime, dneska s Terkou a special hostem od 18 hodin. Těšit se ale můžete i na další pořady, třeba Ferry Corsten a jeho Resonation Radio.

0: Evropská unie poskytne Grónsku nový investiční balíček ve výši 200 milionů eur, oznámila vnuku šéfka Evropské komise. Ve Francii byl v neděli překonán zářijový teplotní rekord, oznámili meteorologové. V departementu Tarn na jihu země naměřili 40,3 stupně Celsia.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách později odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia.

0: Teď přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách teď platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Dance Radio. Dance Radio.

Milník strategického partnerství. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno. V Čechách později odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia.

0: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Dance Radio.

Then you like I'm up in.

0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Window kid.

Česká republika chce usilovat o předsednictví Rady OECD na ministerské úrovni, a to v příštím roce. Evropská unie poskytne Grónsku nový investiční balíček ve výši 200 milionů eur, oznámila vnuku šéfka Evropské komise. Ve Francii byl v neděli překonán zářijový teplotní rekord, oznámili meteorologové. V departmentu Tarn na jihu země naměřili 40,3 stupně Celsia. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách později odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia.

0: Camel Feta, Josh Gigante, Duban. Přátelé, tak opět jsem tady za mixážním pultem. Ráno jsme se slyšeli mezi 7-9 ranní fresh a teď je tady odpolední show. Dneska zaskakuju za Mikeyho, Mike Lassieho, kterého zdravím, mezi 14. a 18. hodinou. Máme tedy 8. září, svátek má Mariana, všem blahopřejeme, posílám virtuální kytici. K tomu se připojí ještě Polamor, Amadou, Mariam, Voyage či Rehab Goes Down. A nebo DJ Snake a Bipolar Sunshine Paradise, kdy se to bylo samozřejmě Phil Collins a jeho kultovní hitovka Another Day in Paradise. Tak raj je dneska i venku, vypadá to tedy, že rajské počasí nám do zítra vydrží, takže si to pořádně užívejte, udělejte si pohodičku, protože léto pomaličku končí, ale ještě tedy si to vychutnávejte a budeme rádi, když nás budete poslouchat na vlnách 8929 FM anebo Apka Dance Radio.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Takže přátelé, máme 14 hodin 32 minut, teď nás čeká formát B a hitovka Chunky, Snakey Sound System, Shiver či ZHU a Faded. Tak dneska už jsme měli okénko filmu dopoledne, hovořil jsem samozřejmě o snímku Ridleyho Scotta, který vám doporučuji, ale chystá se film o Sylvester Stallonovi, tedy o Rockym, jak ho natáčel, na to jsem velice zvědavý, protože na Sylvester Stallonovi jsem vyrůstal, pro mě jsou to naprosto kultovní snímky, nepřekonatelné, ať už Rocky nebo Rambo. Hlavně tedy Rambo první díl byl famózní, to mě zaujalo možná ještě více, ale roky natáčení a vůbec jak Sylvester Stallone válčil s producenty, protože oni nechtěli, aby v tom hrál, a on si trval na svém, že za každou cenu chce hrát, no a vidíte to, ještě, že si trval na svém, protože tahle ta ikona potom ovládla akční filmy v 80. letech společně s Arnoldem Schwarzeneggerem a Brucem Willisem. Tak

Že film o roky se bude tedy uvádět někdy, asi bych řekl, teďka na podzim, takže sobě i vám to vřele doporučuji. A doporučuji vám i poslech našich frekvencí vlny 8929 FM anebo apka Dance Radio či web danceradio.cz. Hezký den.

Fate neboli 13 pod stínu Shady, Alesso a Pendulum. Máme tři čtvrtě na tři odpolední show, tedy v první hodince. Časem mezi 14. a 18. dneska na záskok. A čekají nás Shapeshifters, love them. Shapeshifters, to je taková legendární britská kapela neboli britský projekt, který hodně fúzuje do funkovek. Prostě v té době to bylo hodně populární, jako třeba Sophie Alex Baxter, či Daft Punk, nebo Shapeshifters. Tyhle ty hity rozhodně nestárnou a na tohleto počasí úplně ideální. Takže Lola s Them, pak Gordon City a Motorola. Mně tahle ta hitovka trošku připomíná legendární kultovní Kraftwerk, ale to je samozřejmě trošku jiný příběh, ale malinko mi to tam připomíná právě ten motiv takového hlasu. No a Gordon City, to je dvojice ze severního Londýna, Kai Fayamo Gibbon a Matt Rock'n'Run Robson. Třeba hitovky z roku 2014 Ready for Your Love anebo Here for You se dostaly do první desítky britské hitparády. Dance Radio.

Tak nám se už přiblížila 15. hodina, s tím přijdou zprávy. Dohrává Caillou and Albert, Made of Sun. Hned po zprávách Major League, Jorge Smith, Come With Me. Nebo Panolda, Wait For Me. Či Nailin and Kane, Beach Ball. Hezký poslech z Austrálie.

vlaky v Praze a okolí budou 30 let provozovat České dráhy. Cena zakázky je 165 miliard korun. Uzavření smlouvy schválili poradě Prahy i zastupitelé ve středních Čechách. Umělá inteligence by se mohla stát natolik mocnou, že ohrozí lidstvo, varoval vysoký komisař OSN pro lidská práva a vyzval ke snížení rizik. Severní Korea a Rusko otevřeli první silniční most spojující oba státy. Stavbu, která vede přes řeku Tuman, tvořící společnou hranici, označili obě země za významný milník strategického partnerství. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách později odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Dance Radio.

0: tak trošku osmdesátky, ale v novém kabátě. Kungs a Lipstick. Máme 15 hodin 17 minut odpolední show, další hodina tady zahájena. Přeju vám nádherný den a Marianám všem blahopřeju ke svátkům. Samozřejmě opakování matka moudrosti, virtuální kytice k vám letí. Přátelé, takže do 18. hodiny je tady odpolední show, ale nalaďte si v 18 hodin pořád showtime, bude to stát za to jako vždycky, s Terkou Ročeňovou a měl by být host Mad DJ, takže rozhovor, DJ set a všechno možné, to si nenechte ujít od 18 hodin pořád showtime.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespadne, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Slyšíš to, co to je?
11: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
10: Tak to je pecka.
11: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
10: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

neuvěřitelné, nedávno skončilo mistrovství světa ve fotbale a už tady máme další skvělou soutěž a pikantní souboj dneska bude. Jedna, který Real Madrid versus Inter Milan. A pikantní je na tom, že Jose Mourinho, který má reprízu v Realu Madrid, jsem zvědav, jak si povede s hráči jako třeba Kylian Mbappé nebo Bellingham či Vinicius Junior a mnoho dalších věhlasných jmen. A ta pikantnost je v tom, že hraje proti Interu Milan, s kterým vyhrál Ligu mistrů v roce 2010. Tenkrát Diego Molito dával 2 góly proti Bayernu. A dneska je tam jiný Argentinec, Lautaro Martinez, ale vůbec jsem zvědavý, jak to Jose pojme a jestli se dostane daleko a pochopitelně určitě velký konkurent bude Paris Saint-Germain anebo někdo z anglických klubů. V každém případě dneska to začne a máte se na co těšit, vy, kteří holdujete fotbalu. A vy, kteří holdujete muzice, tak nás teďka čeká Whitestone a Tony Iommi, Astronomia, Bliss, Terms and Conditions, Superman Lovers a ještě Armin Hoffman, Starlight. Dance Radio. Dance Radio.

0: 15:08, tohleto je Chris Lake a ještě NPC A Drug From A God. Chris Lake se poprvé proslavil zajímavými bootlegy jako třeba Climbatize od Prodigy, Fat Planet od Leftfield či Sweet Dreams od pochopitelně legendárních Eurythmics, které v roce 2002 ovšem natočil pod jiným pseudonymem Christopher D. Bass. Takže Chris Lake a jeho tedy parádní zvuk. Nás teďka čeká Fred Again a Sammy Virgie, Winnie, anebo Daft Punk, tak to je parta, která vždycky potěší. Škoda, že se rozpadli, ale třeba se někdy stane zázrak, nějaký comeback, člověk nikdy neví, ale rozhodně by to svět, hudební svět a funkový určitě uvítal, ale tam je ještě Pharrell Williams a Neil Rogers, co jméno to pojem, co jméno to hvězda a Get Lucky, Acquire Remix. No a nebo Scott Calvin Harris nás potěší jazzy a Satisfy.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.

0: Satisfy, Calvin Harris a Jay-Z. 16 hodin 2 minuty, k tomu nejvyšší čas na zprávy. Hned po zprávách Meduza a Renee Silence. Nebo Charlotte Haining, Why Can It Always Be Like This? Nebo Third Party a Live Forever.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika.

Česká republika chce usilovat o předsednictví Rady OECD na ministerské úrovni, a to v příštím roce. Evropská unie poskytne Grónsku nový investiční balíček ve výši 200 milionů eur, oznámila vnuku šéfka Evropské komise. Ve Francii byl v neděli překonán zářijový teplotní rekord, oznámili meteorologové. V departementu Tarn na jihu země naměřili 40,3 stupně Celsia.

0: DCHA a Nimo Only Ella. 16:17, to znamená, že další hodina odpoledního show zahájena, ještě dvě hodinky. Se budeme kochat těmito krásnými rytmy, pak je tady showtime, ale k tomu se dostaneme. Jonatus a Dennis Lloyd, Diamanty, Diamonds nás čekají, či Katy B, Jack Jones, Last Day of Summer, ano, tak možná, že dneska je poslední den léta, ještě zítra snad, uvidíme. Užívejte si to plnými roušky, protože venku je to optimální a jako by se léto vrátilo, aspoň na chvilku. Pak je tady letní hit Black Box, Ride on Time. No, tak to jsou devadesátky, ale takové ty klasické věci nestárnou, mají stále sílu, optimismus a samozřejmě trošku nostalgie, to je k tomu potřeba. To byly dvě italské party, dva projekty, 49 Years a ještě Black Box a byly strašně nahoře. I když já se přiznám, že jsem nejdříve si myslel, že to je britský projekt, ale Italové v té době válili, oni válejí neustále, ale bylo to určitě příjemné překvapení. Ride on Time.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny Deck přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na deck.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Don't Lose Your Head, Olivia Sebastinelli a Tiesto, prostě Tiesto je hitmaker, tady to dokázal opět tímhletím snímkem. 16 hodin 20 minut a možná čas opět vás pozvat do kina, ale já vám řeknu ten název. 8 nohou a milion followerů. Asi trošku napovím, že vy, kteří 8 nohou nemusíte a máte trošku fobii, arachnofobii, tak nedoporučuji jít na to do kina, byť je to trošku horror komedie, já jsem na to viděl ukázky a přiznám se, no, asi na to půjdu, ale těch pavouků je tam opravdu hodně a nejsou moc hezký, ale zase od toho samozřejmě ten film je určitě bude dobře pojatý a myslím si, že to bude naopak i zábavný, ale jenom na to upozorňuji. V každém případě by to mohlo být i dobré lákadlo, takže trošku kultury. Don Diablo nás čeká, Freak Like Me, nebo Mossy Man, Skip the Use, Ghost, či opět Zlomíme beaty, Suffocus, Rocket, no a k tomu tady máme samozřejmě Ray Foner, každé pondělí od 18 hodin, ale dneska si nalaďte Showtime, také v 18 hodin. Dance Radio. Dance Radio.

Tak to je Hugo, to je odborník na latinu a vůbec je to producent, který je teďka hodně žádán a velice oblíben, také mám pár remixů. Alecha Jorhaki Una Noche con Hugel. Latina prostě jede teďka v současnosti. Máme 16 hodin 47 minut, už je tady Terka ve studiu, za hodinku a 15 minut vás čeká Showtime. Ale teď nás čeká Superfly, Boys and Girls a nebo ikona Roger Sanchez a ještě Lisa Pure, Los Roger Sanchez. Přátelé, ten už v roce 2003 získal cenu Grammy za remix skladby Hella Good, No Doubt, ale nejvíce se proslavil samozřejmě kultovním snímkem Another Chance, to se stalo mezinárodním megahitem a tohle ten snímek prostě nemůže zestárnout. A pak nás čeká ještě v závěsu Norma Jean Martin Encore. Hezký poslech a vychutnávejte si Dance Radio.

Breakdown, Jim Cook, Everything You Need. 17 hodin, 1 minuta k tomu, zprávy jsou tady. Hned po nich Chris Sadler, kolega z rádia, tady z pořadu. Climax, Language with the Words, potom Brook Brothers či Faithless Insomnia.

Vlaky v Praze a okolí budou 30 let provozovat České dráhy. Cena zakázky je 165 miliard korun. Uzavření smlouvy schválili poradě Prahy i zastupitelé ve středních Čechách. Umělá inteligence by se mohla stát natolik mocnou, že ohrozí lidstvo, varoval vysoký komisař OSN pro lidská práva a vyzval ke snížení rizik. Severní Korea a Rusko otevřeli první silniční most spojující oba státy. Stavbu, která vede přes řeku Tuman, tvořící společnou hranici, označili obě země za významný milník strategického partnerství. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno. V Čechách později odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia.

0: prostě věc musí mít takovýhle hezký zvuk, éter, nadupaný sound, no a je takováhle pohoda a ještě to má šťávu. Another Reef for the Good Times a tohleto je Joto. 13 hodin 16 minut, poslední hodina zahájena odpoledního show dneska na záskok s Milanem Kroužilem do 18. Zítra už tradičně tedy Michael C. mezi 14. a 18. hodinou. DJ Joseph a Fred Fake Magical Touch nás čeká, nebo Amelia Lenz, Angel a poběžíme Run či Moderat. Moderat to je samozřejmě berlínská škola, Moderat vznikly v Berlíně, tam je spolu založil samozřejmě Sasha Ring, známý také jako Aparat nebo Jeronette Bronsfert. Mají několik alb, jsou velice populární, tady v České republice byly několikrát a vždycky nařacháno, takže tato kapela má obrovský věhlas. Přátelé, užívejte, přeju vám hezký podvečer, máme nádherné takové letní klima, doufejme, že to ještě chvilku vydrží a poslouchejte nadále Dance Radio. A třeba aplikace je úplně skvělá věc, anebo vlny 8929 FM.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: Žádný oheň, Pure Fire, Drum Sound a Bassline Smith. 17 hodin 33 minut, odpolední show, ještě půl hodinky. Teď nás čeká český producent a přátelé, tenhle ten člověk, teda je to jednak sympatický DJ a velice nadaný muzikant, Nick J, ještě Ayla 2023. Takže Jean-Luc, představte si, že už ve 13 letech začal skládat věci. Prostě já si myslím, že někteří producenti nebo muzikanti či DJové, nebo ať to nazveme jak chceme, tak to musí mít od Boha. A Jean-Luc to prostě má v sobě a tyhle ty melodie, on prostě má to cítění a my jsme se potkali jednou ve studiu 54 a perfektně jsme si pokecali, lidově řečeno, ale hlavně tedy ty jeho věci jsou opravdu skvělý. Já jsem hrozně rád, že mnoho českých producentů už takhle proráží do světa a my si tuhletu hitovku vychutnáme. V zápětí Chainsmokers Cure anebo Sigala Easy Love.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Dance Radio.

0: odpolední show jde postupně do svého finále. Teď tady mám před sebou Terku, kterou můžete velice dobře znát. Samozřejmě z víkendu mezi 13 a 16 hodinou. Terku, já tě tady vítám, hezký večer.
1: Ahoj, já jsem ráda, že jsme se takhle potkali, protože v neděli ty, když vysíláš, mezi náma je rozestup, takže my se potkáme občas takhle úplně mimo naše vysílání. Takže jsem ráda, že jsem tě tady potkala, že jsi to tady Míšovi zahřál. Jinak já to budu zahřívat za chvilku, nám se chystá pořád showtime. Nebude tam teda Míša, ale bude tam host, bude tam taky chlap, bude tady Matt DJ, na kterého já jako správná zvědavá ženská mám spoustu otázek a on mi za to na oplátku pustí pěkný setík a samozřejmě taky vám posluchačům.
0: No já jsem se tě chtěl zeptat, přes léto nebylo showtime, tak měla jsi absťák, těšila jsi se zase
1: jako
0: v září?
1: Těšila jsem se, minulý týden jsme měli první showtime po prázdninách a bylo to strašně super. I na Míšu jsem se těšila, tím, že jsme se jako přes prázdniny ve vysílání nepotkali, tak bylo to fajn, no.
0: Já myslím, že to je takový osvěžující.
1: Jo, je to osvěžující, je to takový, je to hodně upovídaný, teda hlavně já jsem upovídaná, ale je to takový jako příjemný, no.
0: To je náš úděl moderátorů.
1: Jo, přesně tak.
0: Tak já ti přeju krásné vysílání.
1: Děkuju.
0: A jenom takhle jsem se tě chtěl zeptat, co dnešní host bude hrát za styl.
1: To se necháme překvapit. Já to z ní možná vytáhnu během otvíráku, ale uvidíme, co si pro nás překvapí. Třeba to bude překvapení, abyste si to mohli užít, třeba až pojedete z práce, nebo budete ve fitku, nebo cokoliv, co právě teď děláte. Můžete nám to prozradit, co děláte. Můžete nás označit jako Dance Radio CZ na Instagramu a my se tady s Mílou podíváme, kde s váma trávíme takhle podvečer.
0: Přátelé, to si nenechte ujít. Teďka showtime od 18 hodin s Terkou Ročeňovou a tě přeju hezký vysílání.
1: Děkuju, papa, ahoj.
0: Přátelé, a vám také hezký večer. Ještě si tady užijete Jamie Jonesa a Camden Cox, State of Mind, anebo FM 44, Ellie Wild, Running in the Night, DVPBS a Debbie Harvey, Playground. Mějte se krásně, díky za přízeň a nádherný večer.

0: Česká republika chce usilovat o předsednictví Rady OECD na ministerské úrovni, a to v příštím roce. Evropská unie poskytne Grónsku nový investiční balíček ve výši 200 milionů eur, oznámila vnuku šéfka Evropské komise. Ve Francii byl v neděli překonán zářijový teplotní rekord, oznámili meteorologové. V departmentu Tarn na jihu země naměřili 40,3 stupně Celsia. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno. V Čechách později odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Dance Radio.
1: It's showtime on Dance Radio. Tohle je showtime na Dance Radio.
2: Dance Radio. Krásný dobrý podvečer, ladíte Dance Radio na 89.102,9 FM. S váma Terka Ročeňová v tuhle chvíli. Normálně bych řekla i Michael C. Mišák dneska nebude, ale příští týden si ho užijete. Nejsem na vás sama, je tady se mnou jiný chlap, je to host, můj dnešní host, je to Matt, je to DJ. Uvidíme, jestli z něj vytáhnu ještě víc informací, co dalšího má v rukávu. Každopádně já tě tady vítám u nás v éteru Dance Rádia.
3: Ahoj.
2: Tak ty kromě rozhovoru, teda já mám pro tebe rozhovor, ty pro mě budeš mít set a pro naše posluchače, v jakém rytmu bude ten set?
3: Tak bude se to týkat té house.
2: No tak to já se těším, to mám ráda. Možná se tady zatančím a vy rozhodně držte vlnu, doufám, že jste všichni připravení. Na 89, 102,9 FM právě teď startuje pořad Showtime.
1: Tohle je

0: Tohle je Showtime na Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.
3: Ano, tohle je pořad Showtime na Dance Radio. My jsme se tady trošku zakecali, takže nám to trošku trvalo. Každopádně rozhovor máme před sebou. Se mnou je tady DJ Matt. Já tě ještě jednou vítám. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Jsem ráda, že jsi přijal pozvání. Já jsem totiž ženská zvědavá. Viděla jsem tě na Instagramu, tak mám na tebe spoustu otázek.
4: Dobře.
3: První asi, co tě přivedlo za DJský pult a v jaký momentu jsi uvědomil, že vlastně se tomu chceš takhle věnovat?
4: Tak vlastně už to přišlo od mých 13 let. Já jsem vlastně pomáhal jednomu staršímu DJovi jako s technikou a tak nějak jsem se kolem toho motal a vlastně mě to zaujalo a od té doby se to tak nějak táhne.
3: A vzpomeneš si na svoje úplně první jako oficiální klubové hraní?
4: To bylo na Zděřině v Polici nad Metuji a tam jsem hrál asi pro 1000 lidí.
3: To je
4: hustý. A to mě bylo 15 let.
3: No tyjo, to je hustý. A byl jsi nervózní před prvním hraním?
4: No byl, jo. Určitě.
3: A kdo tě vlastně učil hrát? Jsi samouk nebo ti někdo ukázal, jak na to?
4: Učil jsem se sám, ale byli tam i nějaký jako DJové, co mě třeba jako něco ukázali, ale spíš jako sám.
3: Jo, to je dobře. Já jsem byl taky samouk a docela dlouho mě to přeučovali, takže. A kdo byl třeba pro tebe v začátcích takovým tím velkým vzorem, ať už na české scéně nebo zahraničí?
4: Tak v zahraničí to byl určitě Martin Garrix.
3: A jak by se sám definoval žánrově někomu, kdo tě uslyší poprvé?
4: Tyjo.
3: Tady. Nebo se nechceš nějak jako žánrově řadit?
4: Jako já jsem spíš takový ten houseovej DJ, to mě jako baví víc. A momentálně, kdo mě třeba jako inspiruje, tak třeba James Hype jako teďka, no.
3: Jo, ten je dobrý. Ten, co tady bude, myslím? Bude.
4: Jo, v Roxy bude.
3: Tak, hodně DJů nezůstává jenom u mixování, ale tvoří třeba vlastní věci, mashupy nebo různý bootlegy. Zatím jenom hraješ nebo se chceš věnovat i nějaký tvorbě?
4: Mashupy jsem tvořil dřív, ale chystám se do budoucna určitě se svojí produkcí. Teďka máme rozdělaný vlastně jeden track s kamarádem a uvidíme, jestli to vůbec vydáme, ale nezní to jako špatně.
3: No, tak my doufáme, že to vyjde. Na jakou noc nebo festival ve své kariéře nikdy nezapomeneš a proč?
4: Tak myslím si, že to byl teďka Beats for Love, kde kam jsem se dostal vlastně díky kontestu a to jsem si užil dost, protože jsem tam měl hrát vlastně jednou a hrál jsem tam vlastně třikrát, byl jsem ještě na
3: pěkný
4: Red Bull autě.
3: No ty jo. Hele, spousta lidí nám tady řekne, že jejich sen zahrát si na tom Rolandu nebo na Beats for Love, ty jsi tam zahrál, takže paráda. A máš třeba nějaký rituál předtím, než vstoupíš za mix?
4: No, určitě tam chci být dřív, abych vlastně se nějak jako zorientoval a nějak jako usadil, pokouknul a tak, takže jako žádný jako větší rituál jako nemám.
3: A stal se ti při hraní něco vtipného nebo něco kuriozního?
4: Jo, třeba když se stopne fleška nebo to. No.
3: A s kým bys třeba rád zahrál někdy back to back set? Může to být z České republiky, ze Slovenska, ale můžeš třeba se zamyslet, i zahraniční interpreti to můžou být.
4: Tak určitě bych si zahrál jako rád s tím Jamesem Hypem. A z české scény...
3: Třeba Diamakian.
4: Třeba Diamakian.
3: Tak mám na tebe další otázku. Na jakým neobvyklým místě by si rád zahrál?
4: Tak mě baví teďka momentálně takový ty spoty, jak se hraje teďka na zámcích. Takže takovýhle ty náměstí a takhle, kde je spoustu lidí, nemusí to být ani žádná velká stage a má to takové svoje kouzlo jako to má.
3: Tak vidíme, my ti budeme sledovat na Instagramu, třeba nás pozveš na nějakou akci. A máš radši klubovou atmosféru nebo open air festivaly, třeba ať už z pozice návštěvníka anebo DJ?
4: Tak festival jako je obří, jako je to určitě jako zajímavý, ale zase v klubu je taková větší jako reakce s těma lidma, jsou blíž a je to takový asi jako lepší, no, bych řekl.
3: Já jsem tě o to natáčela, takže se omlouvám, že jsi možná trošku lek. A když jsi za mixem, jak dlouho ti trvá, než odhadneš lidi pod stage a víš, na co ten večer budou reagovat?
4: No, tak to je různý, že? Protože každý lidi jsou vlastně jiný, jinak se chovají, může tam být i nás měsíce jako kategorii, jako věků a tak. Těžko říct, někdy půl hodiny, někdy 15 minut, těžko říct, no.
3: Kdybys mohl vytvořit line-up akci, jakoby line-up na akci, kterou si vybereš ty sám, máš neomezený rozpočet, tak jaký tři DJs by tam hráli?
4: Tyjo. Tak určitě bych si pozval ze svý jako skupiny, takhle mý kamarádi jako z Česka. A ze zahraničí, když bych tam měl někoho pozvat, tak by to byl asi David Guetta.
3: A jaký styl hudby rád posloucháš ve volném čase?
4: Já mám rád ten tech house, ten mě jako hodně baví.
3: A posloucháš třeba i jiný styl, než je taneční hudba? Nebo zůstáváš u té taneční?
4: Tak třeba nějaký rap a takhle, ale jako mám toho jakoby víc. nemám jako žádný jako vyloženě jako daný styl.
3: Já pro tebe ještě mám něco, takovou rychlou rádiovou palbu, ale to si nechám za chviličku, teď ti nechám trošku vydechnout. Za chvilku jsme zpátky, tady držte vlnu, ladíte Dance Radio, pořád Showtime.
0: Tohle je Showtime na

0: Tohle je Showtime na Dance Radio.
1: Dance Radio pořad Showtime pokračuje. Mám tady ještě pár krátkých otázek na mého hosta, kterým je DJ Matt. Takže doufám, že jsi připravený. Je to taková rychlá palba, jo? Já ti řeknu nějaký dvě věci, ty si rozhodneš, co je ti blíž, jo?
2: Pojď do mě.
1: Tak, jsi ranní ptáče nebo noční sova?
2: Noční sova.
1: Máš radši house nebo tech house?
2: Tech house.
1: Nejlepší track pro rozjití mrtvé party podle tebe je co?
2: One, two, step.
1: Vysněná světová stage Tomorrowland nebo Ultra Miami?
2: Ultra Miami.
1: První věc, kterou uděláš, když se v neděli zbudíš po náročném víkendu?
2: Ty jo, dám si nějaký jídlo.
1: Dokázal bys žít měsíc bez hudby a bez internetu?
2: To ne.
1: A song, který ti momentálně nejvíc rotuje v hlavě?
2: Ty jo, nespomenu si teďka, mám jich víc.
1: Třeba ho uslyšíme v tvém setu. Tak zvládl si to na jedničku s hvězdičkou. Ještě si dáme kousek tady z toho setíku, pak si dáme menší reklamní vsuvku, no a pak už je to tvoje. Pak už nám pustíš do uší úžasný set, na který my si tady zatancujeme ve studiu a vy se ho můžete vychutnat na 89 102,9 FM.

0: It's showtime on Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.
1: Dance. Dance Radio.
3: Dance Radio.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
6: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená, proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
7: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
5: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.
0: It's showtime on Dance Radio.

0: Dance Radio, pořad Showtime, přiblížila se 19. hodinka a já se pomalučku rozloučím s dnešním hostem, kterým je DJ Matt. Já ti děkuju, ten set byl neuvěřitelný, my jsme se tady užili ve studiu, tančili jsme, doufám, že jsi to taky užil.
1: Jo, já jsem se taky užil.
0: Hele, a je někdo, koho bys chtěl třeba pozdravit, kdo víš, že poslouchá?
1: Tak třeba mamku s bráchou, jeho kamaráda DJ Meliho.
0: Hele, na nikoho nezapomeň, protože párkrát se nám stalo, že host odešel a vzpomněl si, že někoho zapomněl zmínit, tak...
1: Aha, no tak prostě všechny.
0: Dobře. My jsme ti tady natočili ve studiu, rozhodně tě označíme na sociálních sítích, takže komu se líbil tvůj setík, rozhovor, může si tě najít. Já ještě jednou děkuju, my se určitě potkáme někde v klubu, tak si užij zbytek setu, my si dáme mezi tím reklamní vsuvku a pak to Matt ještě dohraje. Tak se mi krásně, děkujem,
1: já taky
0: ahoj.
1: Děkuju. Ahoj.
2: Tohle je Showtime. Dance Radio. Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio. Tohle je Showtime na Dance Radio.

0: Slyšíš to, co to je?
1: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
0: Tak to je pecka.
1: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
0: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
1: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dance Radio. Resonating from around the globe. Resonating.

0: Slyšíš to, co to je?
1: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
0: Tak to je pecka.
1: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
0: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
1: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Dance Radio. Dance Radio.
7: Change one thing. Change everything.
8: Everything. Everything.
7: With every beat of its tiny wings, the butterfly creates a shared rhythm, universally altering your path and current state. With one tiny movement, the whole world can feel it. With you, keeping time. Let the shared rhythm take you somewhere only you know. Let it move you. Let it lose you. To be found again. Detroit, tell me, tell me, tell me. Change one thing.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness. Brought to you by Hot Robot Radio.

stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.